0: taký, ale teraz nechcem byť akože, aby to vyznelo ako nejaká tá toxická pozitivita, že mačiatka, karafiaty a tak, ako majú tí hejteri v tých profilovkách. Ale ja si naozaj myslím, že žijeme najlepšie možné časy. Napriek tomu, že je tu veľa vecí, ktoré by mohli byť lepšie, tak sme strašne takí uminžovaní, frustrovaní a taký, sme tu takí akože sklamaní a bojujeme proti sebe za to isté, to je taká vec, ktorú som si všimla, to, čo je veľmi smutné, lebo sa zničíme sami, ale napriek tomu fakt si uvedome, že žijeme v miery, že máme, ja neviem, pitnú vodu, ale akože vážne teraz, hej, že môžeme voliť, niektorí by nemuseli, ale...
1: Môžu.
0: Ale to nesúvisí so ženami. No, že fakt sa máme dobre. Fakt sa máme dobre. Akože je pravda, že ženy stále majú nižšie platy, že stále sú ženy vnímané, že to je žena a radšej príjmu muža do práce, pretože ten nepôjde na rodičovskú dovolenku, najmä tomu, hej, čo už chodíte čoraz častejšie a to je mega sexy. Či by ste chceli niečo k tomu povedať?
2: Ne, já jsem přemýšlela o tom, že, jak jsi říkala, že muži mají, jak jsi říkala, lepší ponuky, nebo že vezmou radši muže než ženu. Myslím, že u divadla to teda neplatí. Pokud má žena hra, pokud je tam ženská rola.
1: Právě jsem se na to, jak chcel
0: zvědět.
1: Vo vašem životě se to hemží hercami. Ano. To neexistuje, aby vy jste si tak jakože pri večeri alebo někde nepovedali, že no koľko máš? Koľko máš za to ty, za ten film, alebo za to predstavenie?
0: Jasné, že si to hovoríme.
2: Lidi přece vůbec neptají, to je taková intimní otázka. To je to intimní...
1: Ale viem, že je to hlubá otázka, hovoríme. Ale...
2: Je to taková otázka, jako měl jsi včera sex, kolik vyděláváš, ty jste stejný,
0: koho
2: si
0: volil. A já se pýtám obidve.
2: To jsou intimní otázky.
1: No hej, ale
3: já se pozerám tak dopredu.
1: Tam jsou ty štrajky scenáristov, potom jsou tam něco, že herci se za nich postavia, ale potom zase aj medzi tými hercami, to je tak, že herečky majú menej ako tí herci, že je to stále
0: tak. Ale mňa Chýlková má prosto
2: ja teda
0: ja.
2: Neviem, kolik berú pánové.
1: Vy ste spokojná, vám
2: ja
1: je to jedno.
2: Ja som veľmi spokojná.
1: A vám je to jedno?
0: Ja nie úplne, napríklad.
2: No, mne je to jedno, že som spokojná. Mne nezajímá, co má vedle.
1: No jo.
2: Ja som spokojná.
1: No, tak potom,
0: no ja nejsem, no.
1: Tak potom to...
3: Takže ty si síce žiješ v šťastných časoch, nie ľahkých časoch, ale
2: nie
3: si spokojná.
0: Život nie je len o peniaze. No, ja vysvetlím na príklade, hej? My sme napríklad to s pani Chýlkovou spolu hrali v Prahe.
2: Ona nebezpečné známosti.
0: Nebezpečné vzťahy sa to u nás povedal. No, či nebezpečné vzťahy. U vás to byly vzťahy, u nás to známosti. Pani Chýlková hrala hlavnú rolu a ja, kurvu, teraz to vypívame, alebo čo? No, kto bol spokojnejší?
3: Ja som chlap, ja neviem odpovedať na to.
2: Valmont byl najviac, ano.
3: Lebo my sa na to, tak čo bude, sme chlapi, my to máme trocha ináč, pozeráme sa na to ináč, že pre niekoho sú iné ťažké časy. Vám sa to asi teraz do toho ťažko cíti, ale ťažké časy napríklad, tu nás kolegom, viete, my sme dnes boli vyzvaní, aby sme robili moderátorov, manželke je jedno z najlepších československých moderátorov. Takže o ťažkých časoch my vám môžeme teda všeličo povedať, ale zároveň teda áno, aj my sme v podstate spokojní.
0: A ďakujeme za diskusiu, dovidenia.
3: A teraz sa už môžeme normálne baviť.
0: Áno.
3: Čo sa vám páčilo zatiaľ v Kremnici?
2: Tak zatím, že jsem se nepřizabila, mám tady tyhle dva příběhy za sebou, tady s tím prstem, pak s tou žabkou, ono se říká do třetice všeho dobrého, tak snad odehrajeme zítra představení. A jinak Kremnice, jako já jsem tady podruhé v životě, poprvé jsem tady byla asi, když mi bylo 11 let, protože jsem chodila ve Flítku Místku na třetí ZDŠ a měli jsme tady družbu s nějakou základní školou. A jeli jsme sem, aby jsme viděli na přespávání, viděli mincovňu. To jsem to včera vyprávěla tam na zahájení. A mincovňu si vůbec nepamatuju. Pamatuju si jenom to, když jsem spala u těch lidí, tak jsem spala v takovém pokoji, kde byla pekelná zima, ale během večera mi přinesli termofor, který jsem do té doby vůbec neznala. Vůbec. Čili já jsem tady zažila svůj největší první wellness zážitek, protože jsem pak říkala doma, mami, to si musíme koupit, jenže ono to nebylo k sehnání, že jo?
1: No. Vedecko-technická revolúcia dorazila do Česka trošku neskôr. Ne?
2: Áno, áno. Tak tohle ja si pamatuju. Termofor si pamatuju. Áno. A bolo mi pekne.
3: Myslíte si, že viete obi dve porovnávať, že sa aj mení vlastne v tej vašej práci, v tej hereckej, že tá postava ženy, tie postavy, že sa píšu teraz už aj inak,

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Baláš, Hubinák.
2: You are my reason for living.
1: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: 1958, Pan Am becomes the first American airline to fly jet aircraft. A Pan Am Boeing 707 streaks from New York to Paris in 8 hours. The world enters the jet age. In one bold stroke, Pan Am has slashed flying times almost in half. And almost simultaneously, Pan Am slashes fares by introducing its new economy class service. To meet a greatly increased demand, Pan Am expands its schedules. In the summer of 1965, it makes 258 flights weekly across the Atlantic. 1970. Having led the world into the jet age, Pan Am tops itself. Working closely with Boeing, Pan Am develops a huge new aircraft, far exceeding in size and capabilities anything that anyone had ever dreamed of. The Boeing 747, with room for 2.5 times as many passengers as the 707, and able to fly faster, higher, and farther. It will also prove to be safer, more comfortable, and easier to fly than any long-range aircraft ever built.
1: Baláš Hubinák.
2: Haló, či tak, kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Nekompromisne.
11: Bez zábran.
10: Do posledného detailu.
11: Prezradíme aj to, čo nevieme.
10: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
11: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
10: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
12: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
14: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.